Při najwjetšim jezoru Sakskeje wot jucišeho zaso porjadnje sveča Festival Break the Rules dźe do přichodneho koła, dźensa so tam hižo kempingowanišćo, wotore a potom stej hač do njedźele tam wjace hač 70 hudźbnikow na 4 jewišćach. Wobdźěla so mje z druhim 102 Boys, Nelix abo Stella Bossi, k tomu přibrio kupanje Beach Volleyball Party Oa Watch a prýni raz tež male party direktnje přiwodže a tež překvapenku zaso zmeja, štujiš sobotu večok tak menovaný Primetime cibylki najednač na vodnem jevišću ustupi, to so hakle krótko do ustupa vozevi. Hoja dokoj so to šo tak rec nedom před našimi durjemi odmiewa, so vizo tež viacore serbske skupiny tam na puč podađa. Po takim šim serbskim odostnem přeju wiele vesela, kjež bujče naso a piče tež raz jednu vodu a zmiče se iznajmenša za juce, dejščikove kejp sobu. Dalše pokive za dženca, juce a konce dženja mam nedom za vas.

0: Krzysztofa smy słyšeli Hollywood Won spěwa a nětko słyšimy Ceciliu Zelnakovu z Pančic Kukova.
1: Nábožne słowo.
2: Z dowola we Rome přinese mi luba znata mjezdruj małe flyer z doporučenom zemrytoho bamša Franciskusa sobu. Su to ci svočka, kotrež rukuja za harmoniju ve svojbe a tute rikaja smim ja, džakuju so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú mesobnošť. Su to přehošo únošne a dobre počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a sceva ve zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečestva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnošti, kotraž abo dokoľ so stajne bude od Boha stvoričela vodkila. Rýčme me sobu, ladajme se do očov a podajme se v ujednansku ruku. Konflikte nemôžeme nikdy napríklad přešmoratko rozrysať. Haj, když kneží ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobné počinky vúvivač, rozč a pôdenešť. A když nakýla so džen, vozme si dobrú kvílu za čiché rozpomínanie dňa. Smím vám, dženca, vúľke kvieče dobrých přečov sobu napočdať? Ďakujú so za připosúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslemi přeblízko přišva.
0: Praj Cecilia Zelnakova z Pančic Kukova na božnom slovie na roku Fonske vikarie. Zde mi je cí do šestčích.

0: Policja zdźěli.
1: Start z pola Radeberga bu minjenych měsacach wo wjacere tysace euro wobšudźeny. 8-60-letny pytašče internetče za investmentom z lukrativnej renditu abo wot kriminelnych zjebany, a to wo 100-35 tysac euro. Policja warnuje, keč pójče při lukrativnych poskytkach we internetče, wužiwajče mjesto toho service centralu za přetrebarju a dajče so pola vašeho kreditnego instituta poradžovač, tak oni pisaja. W protecach pola halvštruva sta so punželu njezbožo, dokelž šofér auta předjezbuza. 49-letny bě se svojim fortom na vóni droze popuču a měješe odpolat kamjensku drohu do směra na Henaustovsku drohu přepričič. Při tym přewidješe muž pošim zdaču předjezbu cia postelitnije v Renoče a Prasne. Sobojeduce Renota dovězechu lohko zranjenu do kliniki. Škoda na automaj vůčini 17 tisac euro. A vonjewa wobora bie punželu večo počnice popuču. Při wobkodže na drježdžanske droze rozbuchne přizemju k přitykněne aku a so baleše. Zranjil so nich do nie, škoda vůčini 100 tisac euro.

0: našich serbskich powěsćach, z čeho tym słyšeli němskich powěsćach, tež o tym słyšiće. Čera od popodnia 4 bali so na šlibenovom parkovanišću bateriowy skład. Katka, što je zvisku z tym miestem, hižo šitko znate?
1: Hej, tu tun 1,5-megawattowski bateriowy skład, kotrež so tam bali, tom postara so předovšim w starym miestcze, wo cyle ščipatu vojn venosu, dopak je, kaž wyši miestčanostča zdžili, kur a žane škodne mačizny, štož je tak čuć. Na škodne mačizny so povieta a voda v obstanie projete. Hač bateriowy skład eksplodiruje, so dotal nedá rec. Vonjeva v obora kvůdži so palace bateriowy skład s 30 litrami vody na menšinu a to hižo od čera po podňa štyroch a za potekim nudom, když se stalo.
0: Hej, toto je šlibenové parkovanie, što šako vůžia, tyž mnoze kociš miestče dživaja, ale nohcejža a nemoža hač do nuckonov miesta s auto mieć. Parkowanie tam dżęca zawiesczy może nie, albo...
1: Cyle prawie auta, kotroż tam też jeszcze czera na po cioch nocy zdejachu te drbiachu, so potom wodwlec, so bychu policja TAV, a też woniowa wobora dość miestna za dzieło mieli parkowanie tam dżęca może nie, a hać jutce z cywa to dodać, co nie da jeszcze rec.
0: Aj, a puczako je tam też zaurinne. A powiesczach, so iżo rekwa, so bychu ludzio też ewakuirowani, kelko ludzi to potrychi.
1: Aj, cyle dokładna liczba nam nepředleží čera popodňu evakuirovachu drihýžo jednu cúhu drohu, potom noci hýšče raz späť domů, to bych ju 7:40, a potom dženca ráno zdželi policia za drbiachu zase další domy opustič, dokež by so věci kvěrčal a dženca tam tyž namiestně horty pola šlíbenuj drohy nímaja votorene a tyž pěstovania tam je dženca zaurena.
0: My vás tu vězo na každý pát v obstaně informujeme, ale nic je nož my.
1: Na sociálních sečách, kež WhatsApp, Facebook a Instagram informuje o proč každou hodinu vyšší městčanosta Karsten Vogt vo dživách a aktuální situaci a to je tiež přes cibu noc činil, so stajně s mězvočom na kameru v obročil a tam rozpravil vo aktuálních dživách. Namakače to na kanálach vonjuvie v oboche Budešin, Feuerwehr Bautzen, kanále rekaja. Před nešto menšinami cibedlky následem je vun potom 8. update džiliu, v kotromž apeliruje předovšim tež na stroj rozum. Nic toho vonka vostačun praj, když kur vonje, če když nesčo nosu ščipa.
0: Tak daleko po takim aktuálky kovokovo vohenja na parkovanišču přišlíbenovej. Utrone Jacks informácie, Katka.

Andrea Špitanková chce spěvač, no haj, to ona nie je jenička. Mnie tak chce to rady Matthias Kiesling, a on to

To je Ozzy Osbourne, dźensa před litom, je zemrěl, tu již svědčí dźensa prvně posmrtniny. Dreamer, jeden ze svojich najznačnějších zpěvů, wun Sony o lepších dňach. A o čím Sony zahabrečne dorec? To nětko zonime. Šeš menšinou, ta napovaz mich.

0: Móžne słowo.
1: Madżensa Cecilia Zelnakowa z Pančic-Kukowa.
2: Zdołala we Romě přinese mi luba znata mjez druhim małe flyer z doporučenom zemrytoho bamša Franciskusa sobu. Su to tři słowčka, kotrež rukuja za harmoniju we swojbě, a tute rikaja smim ja, dżakuju so a prošu wodaj. Tute słowa klinča poprawam cyle normalne, a tola skutkuje enormne na dobrą mjesobnošć. Su to přerušo vunošne a dobre počinki ve zdvoljivim vopkadže meznami a sciva ve zjavnošći. Rozkory, nedorozuminja a vumetovanja rozdvoja cive svojbe a přečestva. To doživame bohuže tež ve naše korovatej tovašnošći, kotraž abo dokaž so stajne bude od Boha stvoričela vodkila. Rčme me sobu, ladajme se do očov a podajme se v ujednansku ruku. Konflikte nemožeme nide naprikvat přešmoratko rozrisač. Haj, když knježi ve svojbe harmonija, zamoža so mnohe dobre a nadobne počinki vuvivač, rozč a pvodenešt. A když nakila so džen, vozme si dobru kvilu za čiche rozpominane dnja. Smim vam, dženca, vulke kveče dobrych přečov sobu napočdač? Čakuju so za připosluhane. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslemi přeblízko přišła.
1: Nabožne słowo sme słyšeli od Cecilie Zelnakoweje z Pančic-Kukowa na roku farskie vikarie. Z tym je nedom 4 menšiny do 8. Słyšimy jeszcze Editu Gorniakovu z Andromeda.

Prěni titul 4. hodźiny dźensa słyšeše Marii Matzcenej. A dalše ci słyše na przykład Zuzan Hempelowej i Wulkotnej Živinje. Kak so svěči, zaspěl nám David Cysz, Jenny Rucahanku. A kak so rejuje, to wie tež Anna Maria Brečnenovec. Tute sarmske stučki vás po takim išče očakuja, ale vieza máme tež přeco najlepšu jenželsku hudžbu, tu klasika skupiny The Police, Every Breath You Take, 8 po 8. Dobranie, přeje vám sarmski rozvoz.

0: haj rejuje so tež wosebje w lieče na wjesnych swedźenach, ale liečny čas nie je noś čas liečnych, woreče wjesnych swedźenjo, ale tež dowolowy čas. To reka tak nikotrej škuli firmie dobja zmienie ludźmi wójnč, ale dźěła nie je hunie won mienie. Tuž su šulerjo, kiž tam prozinach dźěłaja a mienče nadawki wukonjeja, vita na pomoc. A naopak, se za čas šulskich prozinov po fenku zaslužić moc je wosebje za starších šulerjo a za študentov atraktivne. Ale dźeda so im tajke možnosće docuva skiča. Začarovšim večer v Radvorju je so Franz Richter jich čipne vůoprašoval.
1: Co to je prozina dživa, Nidže?
2: Jedne škola RKV prvnom týdenu.
3: Jsem dženca započal, já dživím dvaj týdene v parku za Zaurjou. Konkrétně já tam stoupu od těch dinosaurů, reču, von Wopatki, Sromadžim.
4: Hi, já jsem byla v druhém týdenu po serbské šnujnžoč. Jsem tam cídne fota skenovala, ha dvaj jednu kus texte na serbse přeložila, ha jedne malke naprašovano štáčo.
5: A já jsem byl pozdnach podle moje nana George. Jsme také stane natvarili, stane otvarili, pagode natvarili, otvarili, ha
6: já. Já jsem byl první a druhý a nikdy cíčí týden tý George. První týden se byl v Hauša ve Pančicách, a druhý týden se byl v Pitchtreppen ve Wuschu. A někdy se po Smojec Franka, ale ty po mé nána jsou na džel.
5: A što jsou tam také pontové nauky byly?
6: Týden po Hauša se třeba vždycky, a zůka někdy metal enkantvač, so oni jsou tak vůtře, potom ty štancvač, musou ty byly na montáži, vždycky zatvarič. Druhý týden po Pitchtreppen se nikak podobně to samstne čino. A někdy jsme na cíši a hajp.
5: Co to prosím na Džuáč bo?
4: Ha, já jsem prosím na Džuáč bo, to když chci a peněze zaslužit, za moje prvné bydleno.
7: Po Čornakec, tam jsme zrůmali na tvorniši vůli. A je mu lítý, mám kus na auto, na zadaté flepu, za partie.
5: Kde se to dělá, co se to činí?
8: Já jsem po té firmu Dvodějec, to je jedna tvárenská firma, Džuáč. Wieso ja lutuju, to jest za moje jezmne dolność.
9: A ja jestem w Maleszicach, bis to ani dżowa. Tak już ja lubuję dzieci, a to by ja rynę czas.
5: Czy to prosi na dżowa?
10: Nie, to nie to nic. Na haj, ja nie jestem niczo namako, a ja mam na kujże bad planowane, co ja przyszedł, nie to zase dżowat.
0: Lubi ludzio, ja jsem sobą liczył, to bych ju 12 wszelakich możnościo za młodych ludzi aktywni być w prozninach, a se nieco zasłużyć. A oni swoją szansę w oczywidnie używają. Franz Richter jest on napraszował. W dalszym maj przykładomaj, szak z mydżęca rano to runia iżo rozprawiali, a to w proznimskim dziele w staroni a ratostwie.
11: Salut! Ça va bien? Nie tak? Oh, you are doing? All right.

Žinca jo sreda a na tom 22. juliju jo za was Anja Kochoj-Čwarcowa při mikrofonie. Witam was učebnje a žycem vam přijaznu serbsku gežinku z nami s Bramborskim serbskim radiom. Aktualny magazin stoj Žinca na programie, co to konkretnie groni, to vam net přerazijom.